0: Baki. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur nos ondes.
1: Ona stojí za každým rohom dohodnutá so samotným Bohom. Ona má svojský štýl, ešte sa nenarodil taký, čo by sa jej skryl.